0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

milujete. Rádio Čas.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čau.

Poslouchejte. Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio.

0: Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Stavba nové kryté střelnice v Ostravě se pomalu blíží k závěru. Prozradil nám to primátor města Jan Dohnal.
2: Je to projekt, který jsme začali realizovat vlastně rok a půl zpátky. Já si myslím, že tento prvek hodně doplní tu chybějící infrastrukturu kryté střelnice. Takových parametrů v Česku vlastně vůbec nejsou. Bude to sloužit jak hobíkům, tak profíkům.
1: Zahájení provozu je plánováno se začátkem nového školního roku od září.
2: My už teďka zaznamenáváme obrovský zájem veřejnosti o tuto stavbu a opravdu ten dosah té střelnice. My už dneska víme, že se nám hlásí spolky ze vzdálenosti 150 kilometrů. Já se na to strašně těším. Myslím si, že to bude něco, co v Ostravě ještě nemám.
1: Budova je navíc osazena zelenými střechami a počítá se také s ozeleněním vertikálních ploch, což pomůže s hospodařením s dešťovou vodou a snížením tepelného ostrova v této lokalitě.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Radio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: vámi týden plný výher. Rozdali jsme lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a kupu dalších.
1: Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.

0: zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
1: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
2: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
7: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Ženy v čase? Trendy.
4: Teď mě tak hned napadlo, svůj širák odhazuji dál.
5: A mně zase napadlo, bez klobouku bos, narazil si nos.
4: A jak byla ta znělka z pana Taua? Něco takového,
5: ta
4: že?
5: Ta je legendární, ano. Ano, jak už jste asi správně pochopili, tak naším dnešním tématem budou klobouky a pokrývky hlavy. Protože opět, ať už se podíváme do ulic, nebo do nákupních center, a nebo na sociální sítě, tak všechny ty slamáky, kšiltovky, šátky do vlasů zaplavily nejenom sociální sítě, ale i módní kolekce. Takže evidentně klobouk už není jenom taková ta praktická ochrana před sluncem, ale je součástí celé té letní estetiky, toho tepla, té rozevlátosti, a ono to jako působí docela tak uvolněně, filmově a možná trochu dovolenkově.
4: Já to teda miluji. Já miluji klobouky, kšiltovky, úplně všechny pokrývky hlavy, akorát je nejsem schopná nosit. Ale když to někdo umí nosit a dá si tu práci i s tím sladěním, s tím outfitem, tak to vypadá úžasně. A mimochodem v Novém Jičíně je dokonce muzeum klobouků a může se tam i nějaký malý vyrobit. A je to teda neuvěřitelně zajímavý proces a není to zase taková sranda vyrobit opravdu kvalitní klobouk.
5: Tomu teda věřím. A vzhledem k mým manuálním schopnostem si myslím, že bych si takový klobouk asi úplně nevyrobila, ale Leni, já mám teda taky zálibu v pokrývkách hlavy. Zejména se mi teda líbí bekovky, takové ty, co tomu dají ten francouzský šmrnc, ale já ujíždím hlavně na zimních čepicích. Já prostě miluju ty huňaté teplé čepice, ale to jsme jaksi odbočili z tématu a minuli se dobou.
4: Trošku.

0: Přívku hlavy je šátek. Šátek můžete uvázat na piráta, na babku nebo takový ten hippie style. Zkrátka vyberte si takovou pokrývku hlavy, v které se budete cítit dobře, která bude vaše, a myslete na to, že léto je u nás velmi krátké, tak si ty pokrývky hlavy užijte.
1: Užijte si je, protože já sama si myslím, že v létě si možná i dovolujeme být více hravější, být barevnější, být méně kontrolované, tak si to prostě užívejme zcela a naplno jako ty pravé poctivé ženy.
2: Ať už si na hlavu dáte cokoliv.
3: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase? Retro.
1: Vždycky jsem na koupališti chtěla nafukovacího jednorožce nebo plameňáka nebo něco takového, ale jediné, co za mých mladých let bylo a co jsem měla, tak byly rukávky a balón.
2: Já jsem měla to stejné a ještě takový ten klasický plavecký kruh jsem měla.
1: Ano, ano, a musím říct, že nevím, jak se to vyrábilo v tom minulém, jsem nechtěla říct století, jo,
2: ale vlastně to bylo v minulém století.
1: To je hrozný. Je to tak, tak to byly takové kruhy, že ty velikosti byly takové zvláštní. Já jsem tím občas i propadla. Takže no, jsme rádi, že jsme to přežili a jsme tady s vámi a vysíláme Ženy v čase.
2: Evidentně jsi byla velmi štíhlé a útlé dítě, na rozdíl ode mě.
1: Kde jsou ty doby, kde jsou ty časy? Ale asi jste pochopili, že nás teď čeká letní retro.
2: Protože když se řekne léto mého dětství, tak si teda nevybavím dovolenou all inclusive někde na Malé divák, ale spíš se mi vybaví koupaliště, přehrada, rozpálený asfalt. Ten je proto úplně specifický. A právě to nafukovací lehátko nebo ten kruh, pamatuju si fronty natočenou zmrzlinu, párky v rohlíku. Tohle jsou vzpomínky, které se mi vybaví, když se řekne léto v 90.
1: Nebo taky hranolky s kečupem a langoše a podobné smažáky se prodávaly na koupácích a byl to největší trend. Mimochodem, to je věc, nad kterou už tehdy jsem přemýšlela, proč na koupališti je to nejtěžší jídlo ever.
2: Já to nechápu, ale asi jsem přirozeně jako dívka inklinovala k jiným potravinám, protože já si pamatuju, že jsem tehdy vždycky ujížděla, což se změnilo s dospělostí, na vodových hnanucích.
1: Ano.
2: Na takových těch barevných, nevím, jestli se to ještě teď prodává, ale říkalo se tomu kolorka nebo tuška, potom to byly tuším nějaké tobogány. Čím to bylo barevnější, čím to bylo zářivější, tím víc jsem ten nanuk chtěla.
1: Nebo takový ten nanuk, jak byl v tom papírovém obalu a vždycky jsme ho nechali roztát a pak jsme ho vypíjeli. Mimochodem, myslím si, že právě tady v těch nanucích i těch vodových, jo, bylo tolik cukru, že jako zlatý smažák, přátelé, zlatý smažák.
2: No, taky si to myslím, že to zrovna nebylo pro ten dětský organismus zrovna to nejpřínosnější a nejvýživnější. Ale my se tady tak hezky rozněžňujeme nad těma vzpomínkama, ale Leni, ono to má svůj smysl nebo svůj důvod, proč se tady tak rozněžňujeme.
1: Jo, smažák na koupáku, ano, má smysl.
2: Smažák na koupáku, ta koupaliště přeplněná, ty deky, ta vůně toho opalovacího oleje, doteď si ho vybavuju a zároveň mi přijde nesmírně úsměvné to, že ten olej na opalování měl ochranný faktor 3.
1: Jo. A spousta chlóru.
2: Ano. A proč se teda tak rozněžňujeme a tak vzpomínáme a říkáme si, a to byla vlastně tak dokonalá léta? Protože psychologové proto mají speciální pojem. Říká se tomu rosy retrospection. A je to tendence vzpomínat na minulost hezčí, než jaká ve skutečnosti byla. My v Česku používáme pojem vzpomínkový optimismus. Že si vytáhneme ty krásné zářivé vzpomínky, ale tak trošku potom zapomeneme na tu realitu. Opravdu na to přeplněné koupaliště, na ty zvuky, ruchy, hluky, tam někomu ukradli kabelku, tady jsme skočili do bazénu, kde se nedalo hnout a tohle už si nevybavíme.
1: Ne, já si vybavuju opravdu jenom ten smažák a jak to bylo skvělé. A vlastně je škoda, že už to nemůžeme zažít znovu a že je všechno teďka takové uhlazené, příjemné a čisté, že?
0: Ženy v čase? Na rádiu Čas.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Já se vám tady v Ženách v čase musím přiznat k tomu, že já nemám ráda zimu, protože krátké dny, to je něco na mě. Ale co naopak, miluju, když se ráno probudím klidně kolem té čtvrté, půl páté, páté a už je venku nádherně světlo. A ten nejdelší den nás čeká, čeká nás slunovrat a myslím si, že se ho totálně užijeme.
2: Ten letní slunovrat patří i sám o sobě úplně k nejstarším oslavám, které se v historii lidstva konaly. Je to prostě okamžik, kdy slunce dosahuje svého vrcholu. Ten den je vlastně úplně nejdelší. Máme nejvíc slunečního svitu a noc je nejkratší. A už pro ty naše předky to nebyl jenom takový nějaký astronomický jev. Ale ten den byl symbolem životní síly, hojnosti, plodnosti a spojení člověka s přírodou. A proto se taky dělá spousta rituálů a v uvozovkách takzvaných kouzel a měli zkrátka ty své zvyky a tradice, kterým se každý rok tou dobou věnovali.
1: Nezapalovali se i nějaké svatojánské ohně a podobně, protože já vím, že ty ohně mám spojené hodně s čarodějnicemi, s upalováním čarodějnic, ale tady to má asi úplně jiný význam a přináší to do toho života trošku něco jiného, pokud se nepletu.
2: Ten kontext je rozhodně jiný. Ano, samozřejmě zapalovali se, ale to dává smysl i právě z hlediska těch rituálů. Protože naši předci, když dělali jakékoliv rituály, tak se tam snažili mít zakomponované všechny elementy. To znamená oheň, země, ukotvení, případně nějaký kámen se proto používal, taky voda a vzduch, který je všude kolem nás. Takže i ty ohně tam měly velkou symboliku a nezapalovali se jenom tak kvůli té samotné oslavě, ale taky jako symbol očisty, protože lidé věřili, že oheň spaluje staré starosti, strachy a všechno, co už nám neslouží a s čím nechceme dále pokračovat a žít. A potom přeskakovali taky ohně, to mělo přinášet zdraví, odvahu a štěstí.
1: Takže pokud máte v tom životě něco, co třeba úplně vám neštimuje, nesedí, tak možná právě ten slunovrat je skvělou příležitostí udělat si klidně takový malý rituálek. Proč ne? Třeba si to napsat na papír a pořádně to spálit. Jenom prosím vás, pokud bydlíte v paneláku, tak v něčem kovovém a nebo velmi, velmi opatrně, jo?
2: Nebo ve velké skleněné míse s vodou, to je taky odzkoušeno. Ale ano, ty rituály mají svůj význam a mají svůj vliv. Ne když se budeme bavit o magii, kouzlech a čárách. Rituály mají vliv i v tom našem současném moderním světě a moderním životě. Protože ten význam rituálu spočívá v tom, že lidem pomáhají zvládat nejistotu, zvyšují pocit kontroly a dávají těm důležitým životním okamžikům takový hlubší význam. Tak si ty rituály užívejte a užívejte si samozřejmě i poslech Žen v čase na Rádiu Čas. Třeba budeme tou vaší jistotou v divoké době.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy.
2: Hity, které milujete.
7: Čas. Radio Čas.
5: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Změny v čase. Magie života.
1: Léto, letní dny a sluníčko přináší spoustu radosti, štěstí, koupaliště, zábavy, ale taky takové trošku jako nebezpečí, a to je v podobě různých úpalů a úžehů. A teda musím říct, že já jsem si to uhnala na dovolené v Chorvatsku a žádná sláva takový úžeh.
2: Leni, já mám totožnou zkušenost z dovolené v Itálii, když mi asi bylo 17 nebo 18. Bylo to hodně nepříjemné a už nikdy to nechci zažít a od té doby si opravdu hlídám hydrataci, to ať si dávám na hlavu často nějakou pokrývku nebo chladnou vodu nebo cokoliv, protože zažít úžeh a úpal fakt není žádná sranda.
1: A to říkali už naše babičky.
2: Přesně.
1: Že hlava v chladu, tělo v pohodě.
2: No. Hlava v chladu, tělo v pohodě, myslím si, že i psychika v pohodě. Že tam to všechno spolu krásně souvisí. A naše babičky teda neměly meteorologické aplikace ani doporučení influencerů, jaký ten šátek si nasadit, aby byl velmi stylový, ale moc dobře věděli, jak přežít letní vedra. Šátek, klobouk nebo pokrývka hlavy byly zkrátka v tom letním období nedílnou součástí těch jejich životů. A v tom největším horku se nepracovalo, zpomalili, nejeli na ten plný výkon a snažili se odpočívat, pokud ta možnost byla. A zároveň měli ještě tu jednu docela velkou výhodu, a to byly ty světnice, ve kterých byl stále chlad, vlastně celoročně. Pak byl paradox teda, že v zimě byl problém to trošku vytopit, ale to léto bylo právě v té světnici velmi chladné a příjemné.
1: Já si to právě pamatuju, že moje babička ještě na vesnici za Brnem, tak měla takovou černou kuchyň a tam jsme se vždycky scházeli a je to takový ten příjemný chládek, který vlastně v podstatě je tam celoročně, že se tam drží ta teplota tak nějak jako stabilně a je to velmi, velmi příjemné právě v těch parných dnech.
2: Mm-hmm. A naše babičky a předci používali k ochlazení i bylinky. A já se sama přiznám, využívám je doteď. Některé ty heky jsou odzkoušené a předávají se z generace na generaci. A nejčastěji se právě v létě používá máta, nebo používaly i naše babičky, meduňka a studené obklady na zápěstí nebo namáčení nohy do studené vody. V našem případě to byl lavor. Lavor se studenou vodou. Ale zároveň to potvrzuje zase i moderní věda, i sportovní věda, která se snaží třeba právě u sportovců zlepšit jejich výkon, tak ve chvíli, kdy cítí horko, tak je žádoucí namočit si dlaně a zápěstí.
1: To je velmi dobrý tip a hack a já jsem zase slyšela, že abychom se nepřehřívali úplně nějak moc, tak bychom dokonce neměli pít, jako myslím vnitřně, úplně ledovou vodu.
2: Mm-hmm.
1: Že bychom měli pořád přijímat tekutiny v takové té tělesné teplotě, popřípadě klidně i teplou, že to vůbec nevadí, ale ta studená, že naopak místo toho, aby nás ochladila, tak nás v podstatě ještě přehřeje.
2: Je to tak, protože tělo má větší práci s tím, aby vlastně zahřálo tu studenou tekutinu a dochází potom paradoxně k tomu procesu zahřívání. Ale co se týče teda těch babiček a té babičkovské moudrosti, tak tady se dá říct, že naši předci mnohem více respektovali ten rytmus počasí. A když bylo vedro, tak oni opravdu zpomalili. A dneska se vlastně snažíme fungovat úplně stejně po celý rok. A možná ta největší moudrost našich babiček nespočívá ani tak v tom mátovém čaji nebo studeném obkladu, ale prostě v tom, že věděli, kdy uprat.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: Léto bývá spojováno také s dobou odpočinku, ale otázkou je, jestli v tom létě si dokážeme odpočinout, protože na nás neustále vyskakují různé notifikace, aplikace, upozornění, každý nám může zavolat, každý nám píše a někdy máme tak trošku problém odložit telefon a být v klidu a třeba jít jen tak na koupák, k vodě, projít se na procházku bez toho, abychom měli sebou mobilní telefon nebo neudělali minimálně 3 selfiečka, reelska a 4 fotky.
3: Lení, máš absolutní pravdu. A ukazuje se, že moderní člověk zkontroluje svůj telefon asi 100krát za den.
2: Na mě to úplně šokovalo.
3: A co je ještě zajímavější nebo možná smutnější, tak my se bavíme víceméně o naší generaci, mileniálu, ale Gen Z a mladší generace zkontrolují telefon 150krát až 200krát za den. To znamená, že ten náš mozek napříč generacemi v dnešní době téměř nikdy nemá skutečný prostor pro klid, pro vypnutí, pro to přepnutí se do té zóny relaxace a ticha.
2: Proto taky teďka v dnešní době hodně frčí takzvané digitální detoxy, což je něco, v čem my jsme vlastně vyrůstali. My jsme vyrůstali v detoxu.
3: My jsme byli celý život na detoxu.
2: My jsme vlastně neměli žádné takové podněty, maximálně pevnou linku a nebo klíče na krku, ale už teď jsem četla i článek, že Gen Z k tomu hodně inklinují odložit ten telefon a jít si užít nějakou akci bez toho, aniž by ji zaznamenávali anebo nějak neustále kontrolovali, jestli tam není nějaká nová zpráva.
3: Lení, já jsem tomu trendu velmi, velmi nakloněná. Za prvé, když jsme si povídali o tom, co dneska probereme v Ženách v čase, tak jsem si s takovou kapkou nostalgie uvědomila, že mi to vlastně chybí. Že mi vlastně chybí jít na kafe nebo na drink s kamarádkou a neudělat při tom fotky. Jít prostě čistě jenom pro ten zážitek, pro to kafe, pro ten drink, pro ten pokec. Že mi chybí to, že když jdeme na hory, tak kdysi jsme chodívali na hory jenom tak. Teď samozřejmě musíme udělat spoustu fotek a musíme to dokumentovat a nějak ztrácím tu potřebu tohle dělat. A tím si teď chci připsat kredit sama sobě. Lení, já už jsem s tím začala.
2: To je paráda.
3: Opravdu jsem s tím začala, ať už je to právě ta chůze v horách, výlety, různé trekování. Já nefotím, nebo minimálně, když už mám potřebu něco vyfotit, tak to nedávám okamžitě na sociální sítě. A ještě jsem začala dělat jednu úžasnou věc, kterou doporučuji úplně každému, pokud si to jen trošku můžete dovolit. Vypněte si anotace. Pokud o víkendu nemusíte být napřímo, nemusíte být 24/7 v tom alarmujícím stavu, tak prostě vypněte ty anotace, vypněte si zvonění a užijte si ten krásný víkend bez mobilu.
2: Mimochodem je celkem zajímavé taky sledovat, co s psychikou dělá, když ten mobil úplně zapomenete doma. To se mi stalo. Měli jsme schůzku s kamarádkou, byli jsme domluvený na přesný čas, ale to místo bylo takové jako ještě otevřené a já jsem ten mobil nechala doma, takže jsem nevěděla vůbec nic. A nakonec jsme se sešli, potkali jsme se, i když ona měla třeba zpoždění a tak. A já vám teda řeknu, že nejdřív tam byl takový strach a nejistota, že já nebudu moc zavolat, já nebudu moc vlastně tady to. A pak to byl pocit takové svobody, že já jsem se ten den potom courala celý den po městě a úplně jsem si užívala, že ten mobil vůbec nemám u sebe. A bylo to geniální. Takže bychom vám tak doporučili teď v závěru tohoto dílu, ať vypnete mobily, zapnete Ženy v čase a ať je vám prostě hezky, krásně, svobodně, minimálně do příštího týdne, kdy se zase uslyšíme.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas. Well,

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: mám na teba chuť.
1: Co si budem, i když to oficiálně tak ještě není, už bych to nazval typickou letní pohodou. Třeba, že oficiálně vítáme astronomické léto až zítra, někdy krátce před 10:30 dopoledne. Dnes je dnes sobota, 20. června, dopolední pohodička s Radimem na Rádiu Čas, vy na druhé straně, nevím, jestli v práci, jestli chystáte nějaký dobrý oběd na dnešek, i když jako kdo by chtěl chystat oběd, když může mít někde u vody, na výletě, válec na zahradě, chystat grilovačku s přáteli. Dělejte si, co chcete. My vám prostě k tomu budeme hrát. Budeme společníkem, který bude dneska více hrát a méně mluvit, to se všichni shodneme, že nejsme ani schopni vnímat. V každém případě, když jsem se koukal na bilanci minulých červnů, tak 2 roky zpátky v rámci moderního meteorologického měření byl opravdu nejteplejší červen, minimálně 21. století. Tak ještě pár dní nám zbývá z toho letošního, uvidíme, jestli to doženem, ale máme na to políčeno. Máme na to políčeno a vy můžete společně s námi napříč republikou klidně kdykoliv digitálně i přes DAB+. Kdybyste jeli do zahraničí cazradio.cz, naladit se nás můžete jako televizní kanál, klasicky u přijímačů, zkrátka možností je spousta. Zvolte si tu správnou, dejte o to vědět známým, příbuzným, že i dneska je tady pro vás Rádio Čas, méně mluví a více hraje. A teď už mám pocit, mluvím až dost, takže příjemný poslech.
2: Rádio Čas.

Shine bright like a diamond.

0: Dobrý den, z rádiem Čas, řekneme si to takhle. Na dálku můžeme zprostředkovat ledacos, hity, které milujete, pohodu, pohodičku, jenom ten láskyplný a chladivý stín v těchto, no vlastně už skoro letních dnech zatím zprostředkovat neumíme. Nicméně, kdybyste ten čas nechtěli trávit zrovna u vody, tak zrovna dnes v těchto hodinách, je to hodně aktuální, vás zveme do lezeckého centra Hangár, největšího široko daleko, navíc se speciálním programem pro celou rodinu, a to doslova do písmene. Pro kluky a holky je třeba dobrodružná stezka, rodiče si mohou dopřát lekce lezení, další program je tam připraven. Mě nejvíc asi baví soutěž s Adamem Ondrou, tedy soutěž ve fotopózách. Bude to speciální Adamova maketa, dřevěná, myslím, že odpovídající i výšce, a na dálku, ještě když nemám brýle, bych vůbec nepoznal, že to není on. No a nejoriginálnější foto dostane speciální osobní vzkaz právě Adama Ondry, merch Hangáru i něco navíc. Takže jak říkám, kdo zrovna nemusí k rybníku, tak může mrknout na hangarostrava.cz, tam se dozví víc, a sportu zdar, lezení zvlášť. Kdybych zrovna neměl pracovní povinnosti, hned jsem tam. No a navíc jako ještě nulová absence adrenalinu, ale to už je jiná story. Dobrý den.
1: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
2: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
1: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
2: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví za Rádio Čas všem, kteří dneska slaví narozeniny, ať je vám 5, 50 nebo 100. Hlavně zdravíčko, fajn lidi kolem sebe. Jinak kalendář 20. června ozdobila jména Květa a Květuše, takže hezký svátek, paní slečny dívky. Společně s vámi se v tento krásný den, takový zakulacení, narodili třeba herečka, skvělá dabérka Ilona Svobodová. Petr Kolář má dneska narozeniny, Lionel Richie, Oscarová herečka Nicole Kidman, a tak bych mohl pokračovat. Nicméně teď to bude pro 18+, nebojte se nic peprného, ale on je třeba i Den Martini, jo? Člověku se vybaví i Agent 007 a jeho oblíbený nápoj Vesper Martini, kterou prý James Bond pojmenoval po dvojité agence Vesper Lind. Taky slavná hláška protřepat nemíchat, protože Bond tvrdí, že led při míchání ředí chuť a drink se protřepáním lépe a rychleji vychladí. I když je synonymem tohoto nápoje, tak v knihách a dokonce i ve filmech pije častěji bublinky s kockou, bourbony, než právě samotné koktejly tohoto typu, ale tak jako čertovem. Pro mě nejlepší voda v tento čas, nebo dobré kave, ideálně taky s kostkou ledu. Ať už máte v hrníčku nebo ve skleničce cokoliv, tak ať chutná a k tomu skvělá muzika s Radimem na Rádiu Čas.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Haj, haj a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trackových.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
7: Já, tak ale to bych si dala.
6: Já si musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To může...
7: Moment, jsi mě zase urazil.
6: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
7: No.
6: Je to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
7: Ani do kavárny mě nevezme.
6: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, prostřednictvím Rádia Čas bych v tuto chvíli měl speciálně pozdravit hlavně rybičky, následované v těsném závěsu raky a dokonce i štíry, což mě překvapilo, protože podle statistik a průzkumu mají největší, řekněme, slabost a nebo cit pro věci mezi nebem a zemí, speciálně pro horoskopy. No já jenom, že za chvilku zaklepe na ty pomyslné dveře Rádia Čas náš dvorní astrolog, aby nám řekl, jaká bude sobota, neděle, prostě celý víkend, který teď trávíme společně. Nicméně i z vlastní zkušenosti, třeba i za ranní dvojku Rádia Čas, můžu potvrdit další studii, a to fakt, že čtení horoskopů po ránu je pro obrovské množství Čechů první věcí, kterou dělají po příchodu na pracoviště nebo při ranní kávě. Ve studii to bylo ještě čtení. Z naší zkušenosti víme, že jsou to třeba ranní horoskopy, trojnásobná denní várka, a když nedej bože Milan nebo my zapomeneme ho pustit, to už se nám připomínáte, to už jezdí WhatsAppy a tak dále. Milane?
1: Sobota bude dnem energeticky vyrovnaným. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty solárně vítané, tak také ty problémové konfliktní. Dít se toho tedy bude hodně, a to na obou stranách spektra. Ty problémové události mají karmický charakter, tedy kořeny příčin jsou v dávné minulosti. Nadít se tak můžeme události, které budou vykazovat prvky opakování toho, co už se kdysi dělo. Můžeme tak být svědky prastaré moudrosti, která říká, člověk, v tomto případě lidstvo, dostává lekce, pokud se nepoučí, lekce se opakují. V běžném životě pak budeme svědky mnoha změn, kdy budeme v neustálém pohybu a nudit se rozhodně nebudeme. Neděle bude obdobná, jen se k tomu všemu přidají naše častěji projevené vyhrocené emoce. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
0: Milane, díky, a jak říkám, zbytek je na vás.
2: Hity, které milujete. Tak když spolu spím, a na bytě tě mám.

0: Báječné muzice, skvělé osvěžení, zvlášť dneska na Rádiu Čas. Stále s Radimem zdravím vás, doufám, že se máte fajn, pěknou sobotu vám přeju. Tento druh osvěžení, o kterém bude mluvit už za chvíli kolegyně Eva Rigler, je zdrojem velkých diskuzí na moje téma, protože řada mých blízkých a konec konců i vás víte, že ledacos nejím, různé šlupičky, různá semínka, někdo si myslí, že nejím ani jahody, protože jsou tam semínka, tak ty jo, ale meloun, hlavně takový ten typický vodní meloun, tam už je to u mě problém, i když vím, že je to zdravá, úžasná věc, takže třeba se jednou polepším, zatím ne, pro vás dobrou chuť a už jsem polknul. Příjemný poslech.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na Rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Je osvěžující, téměř bez kalorií a milují ho děti i dospělí. Meloun. Sladká zelenina, která je považována za super potravinu. Obsahuje totiž spoustu cenných látek, které mají pozitivní účinky na naše zdraví. Vodní meloun obsahuje zhruba 92% vody, takže nás krásně osvěží a dodá hydrataci v horkých letních dnech. A zároveň do těla doplní také potřebné minerální látky a vitamíny. Ať je to C-čko, B-čko, vápník, fosfor, no a taky třeba zinek a draslík. A ten je hodně potřeba, nejenom v létě. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s melounem vy. A mimochodem, jíte i ta melounová semínka?
3: Tak meloun je moje nejoblíbenější zelenina a obzvlášť v létě jsem schopná se sníst asi jako půlku minimálně. Akorát si musím vybrat, jestli budu jíst meloun nebo pít pivo ten den.
4: Melouny zbožňuju. Červený je výborný, protože s alkoholem je výborný a potom žlutý, protože s šunkou, že?
5: No, co se týče melounů, tak ty mám ve velké oblibě, hlavně teď přes léto, protože jsou velice osvěžující, chutné. Melounové pecky vyplývávám, protože mi kdysi někdo ve školce řekl, že když je spolknu, tak mi meloun vyroste v břichu.
6: Meloun mám hrozně moc ráda. Upřednostňuji červený před žlutým a ostatními. A semínka mi v tom taky nevadí. A je to výborné letní osvěžení.
2: Výborné letní osvěžení. No a právě ty pecky jsou žádoucím bonusem. Zatímco v našich končinách se jich snažíme zbavovat, tak třeba v Asii se dokonce cíleně sypou do jídla a přidávají do pokrmu. Obsahují totiž antioxidanty a likopen, který pomáhá udržovat mladý, zářivý a napnutý vzhled pleti a pokožky. A taky obsahují lysin. Ten zase podporuje tvorbu kolagenu. Takže vlastně pro krásnou, mladistvou a zářivou pokožku jeste melounové pecky. A bude to absolutní pecka.
1: Tak teď už to víte.
7: Otevírám výherní box.
8: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
7: Odpočítávám. 3, 2, 1.
8: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
7: Tak co? Jdeš do toho?
8: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
9: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Rádiu Čas.
8: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě 2 dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
10: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
8: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.

0: Já si myslím, že tato věta, pojďme se bavit, by měla znít jako budíček prakticky každého z nás, až na ty největší optimisty, ti to nepotřebují. Nicméně oficiálně je to spíš taková sondáž, kde se můžete bavit třeba i ve společnosti Rádia Čas. Tak trošku s předstihem hlásím, že 24. června jste zváni i na havířovský čaj o páté s Rádiem Čas s našimi úžasnými DJi, a to konkrétně ve společenském domě Reneta. Takže retrodiskoška, jak má být, tak je zábavné kvízy, ochutné gastroceny, třikrát mňam. Řekl bych, že by to byla třeba ideální cena pro všechny pedagogy, kteří už těsně po uzavření známek na vysvědčení můžou trošku spočinout, i když oficiálně ještě ne. A teď něco hodně aktuálního, protože dneska probíhá 12. ročník pivobraní Nový Jičín. Doslova do písmene svátek piva na 30 regionálních mini pivovarů, různé gurmánské zážitky. Pozor, taky hudební zážitky, včetně Vysacího zámku nebo Pražského výběru. Kdybyste se chtěli stavit, počasí nám přeje, pivobraní.cz, tam se dozvíte víc. No a do třetice si tak trošku povytahám tričko za celý tým Rádia Čas. Kdybyste chtěli trošku pošimrat bránici, tak náš Facebook nebo Instagram Rádia Čas to jistí, protože Ranní dvojka nabídla už ne-li desítky, stovky, možná už i tisíce videí, která občas dokážou vykouzlit úsměv na tváři. A to mnohdy nahradí i pomyslnou tekutinu a stín, který v těchto dnech tolik potřebujeme. Tak když tak se stavte a zaskrolujte si. Dobrý den s Radimem.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

pracovat.

0: Klima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Kamalu, mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
3: Jaj, tak ale, to bych si dala.
2: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To, ale, to už je...
3: Moment, jsi mi zase urazil.
2: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
3: No,
2: já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
3: Ani do kavárny mě nevezme.
2: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádio Čas.
1: Rádio

Třikrát pozor, mimochodem dobrý den s rádiem Čas a třikrát pozor všem, kteří se pořád i teď drží hesla zhubnout do plavek. Ano, nikdy není pozdě, pokud jste to nestihli před začátkem sezóny, můžete zkusit v průběhu léta nebo kdykoliv v průběhu roku a rozhodně ne v rámci fóru, který se mi teď vybavil, jak si ty dvě kamarádky povídají a jedna říká, začínám se 4N dietou. Ta druhá říká, počkej, 4N dieta a to je jaká? A ta první říká, nenakoupíš, nemáš, nesežereš, neutratíš. Tak já doufám, že ve vašem životě to tak divoké není. Kdyby jo, svěřte se odborníkům. Za náš tým a hlavně naši sesterskou televizi, televizi Relax, jenom připomínám sérii videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, panem doktorem Evženem Machytkou. Každá středa před 17. hodinou na televizi Relax, repríza vždycky v sobotu ve 14 hodin. Mimochodem na Relaxu taky najdete to nejlepší z našich rán. Mě vždycky překvapí, když od někoho slyším, že si to opravdu dáváte, tedy mě a Lenču a to, co občas plodíme.

0: Sobotní siesta s Rádiem Čas Radimem, krásný den vám přeju a teď by mohl dělat chytrého, ale ne, to jsou slova moudrých, ta opravdu nejdou ze mě. Podpírají nás lidé, kterým jsme oporou, když už je ouvej, podporujeme se navzájem a zrovna teď, ve chvíli, kdy si potřebuju odskočit, doplnit tekutiny, abych tady neuschnul za mikrofonem, v záloze vidím jako takový pomyslný maják na moři, případně bojku, kdybych už plaval, kolegyni Marcelku Fabiánovou, která mě zachrání dalším moravskoslezským okénkem. Takže co je nového u nás doma? Marcelko, předávám slovo a za chvilku jsem zpátky.
1: Okénko moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. V moravskoslezském kraji se bude lidem opět lépe dýchat. Hejtmanství totiž uzavřelo další dobrovolnou dohodu o ochraně životního prostředí nad rámec zákona, a to se společností Ostravsko-Karvinské koksovny. S krajem už v tomto duchu spolupracují podniky, jako je například Teva, Třinecké železárny, chemička Borsodchem, Bohumínský Rockwool, Olvest Břidličná a nebo Biocel Paskov. Více podrobností dodává hejtman kraje Josef Bělica.
3: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, a si toho moc vážím.
2: K aktivitám, které mají pozitivní vliv na životní prostředí, se ale zavázal i Moravskoslezský kraj. Ten například financuje nadlimitní čištění komunikací, výměnu starých kotlů v domácnostech, regionální monitoring kvality ovzduší, ale podporuje také obce v lepším nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami.
1: Okénko moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A léto v moravskoslezském kraji za chvíli odstartuje ve velkém stylu a nuda v regionu rozhodně nehrozí. Už 1. července vypukne v Dolních Vítkovicích čtyřdenní hudební maraton Beats for Love. Ten výrazně podporuje moravskoslezské hejtmanství, stejně jako celou řadu dalších kulturních událostí, které dělají z regionu srdce letní festivalové sezóny. Velkou faninkou a pravidelnou návštěvnicí akce je také náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková, která z letošního nejdražšího a nejnabitějšího programu v historii vybrala své tipy, které by si návštěvníci neměli nechat ujít.
4: Všechny 4 dny jsou plně nabité a bude těžké vybrat tu správnou stage. Nesmírně se těším na Dimitriho Vegase, protože v loňském roce mu to nevyšlo, aby tady přiletěl. V sobotu bude Charlotte David, ale samozřejmě jsou tam i jiné další hvězdy, které stojí za zmínku, a to třeba klasika Paul van Dyka nebo i MDC, a hodně se těším na Faráře, který tento styl hudby hraje, produkuje, takže bude to určitě zajímavé.
2: Kromě nabitého programu na 15 scénách čeká návštěvníky také bohatý doprovodný program. Pořadatelé ve spolupráci s krajem a dopravci navíc navýší i noční spoje a kapacitu ubytování v regionu. A na místě budou posíleny i zdravotní hlídky a preventivní týmy. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
6: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
7: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
6: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
8: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
9: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
8: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
9: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
8: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
10: KP Revital Ostrava.
9: Vaše práce,
8: vaše stopa.
9: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
11: Hity, které milujete. Radio Čas.

které milujete. Radio Čas.

0: sobotu a krásný jarní den s rádiem Čas. Já vím, že to zní divně, to jarní den, ale opravdu poslední hodiny astronomického jara. No a zítra 21. kolem 10.24 vítáme oficiálně léto se vším všudy, i když matka příroda začala slavit opravdu s předstihem. Mimochodem v létě se hodně skloňuje Eiffelova věž v Paříži. Jednak z toho důvodu, že během horkých letních dnů se železo roztahuje, což může způsobit, že tahle slavná věž v hlavním městě Francie vyrůstá, nebo symbolicky vyrůstá až o 15 cm. A občas kvůli jednostrannému slunečnímu žáru se její vrchol může naklonit až o nějakých 18 cm do strany. Takže taková špička tam nahoře, jako taková malá věž v Pise, ale po francouzsku. A jestli vás tahle třetí zajímavost nedonutí běžet někam do cukrárny, tak už nevím. Největší kopeček zmrzliny na světě ve Spojených státech v roce 2014 vážil přes 1 tunu. A teď už si představte tu příchuť, tu podobu. A já už tady volám z oken, prosím vás, nemá tam někdo nějaké gelato domácí koupené, prosím vás, doneste mi, nebo padnu za vlast. Hezký den všem a hity, které milujete i dnes s rádiem Čas.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
9: Čas. Radio Čas.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Já malu, mám Mňam. Pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
9: Jaj, tak ale, to bych si dala.
8: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. Tato, ale,
9: moment, jsi mě zase urazil.
8: Ne, dobře, dobře. U bohaté Lodyhy.
9: No,
8: já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
9: Ani do kavárny mě nevezme.
8: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádio Čas.
7: Rádio Čas.
10: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Jeden za druhým hity, které milujete na rádiu Čas, samozřejmě i letní hudební žně, včetně nečekané, teď už oficiálně vydané nové desky Evy Farné, ADHD Pop, zasloužený zájem o ní po třech úžasných koncertech v Edenu, no a čeká se na Madonu. Zhruba za dva týdny ode dneška už budeme vědět, jak zní zpovědi na tanečním parketu pořadové číslo 2, Confessions 2, oficiální název alba, které vyjde 3. července. Hodně se hlavně mluví o písničce Dancet Area, ve které v malém videoklipu hraje i pan herec Benedict Cumberbatch. To je skvělý song.

Já byl fanoušek v dětských a studentských letech, později takový jako zajímavý pozorovatel a teď se vracím opět k tomu fanouškovství, protože myslím, že léto 2026 bude ve znamení Madony a vlastně kohokoliv, koho si vyberete za svého letního idola letošního roku. Další inspirace na Rádiu Čas, zvon na taneční parket a pohodu v těch. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Hity, které milujete, sobotní pohodička s rádiem Čas, hezké teď už odpoledne a dobré trávení. A pokud jste si přece jenom řekli, asi bychom měli někam vyrazit a rádi ten letní odchov, tak v tom případě doporučím, nebo víte co, já nemusím doporučovat. Za náš tým přímo na místě, tedy za sluníčka rádia Čas, kolegyně Kika. Ahoj, ahoj, dobré odpozdravím i tebe.
1: Ahoj rádio, zdravím všechny posluchače.
0: Já začnu trošku ze široka, protože tam jde trošku vidět ten generační rozdíl. My se při naší pozvánce, kterou ty za chvíli zmíníš, vybavil film se sympatickým robůtkem, ale prosím tě, je to z osmdesátek, tak nevím, jestli znáš. Znáš Číslo 5 žije?
1: No, něco mi to říká.
0: No, tak díky bohu. Mi taky něco říká akce, dneska už tradiční akce Olomouc žije, nebo se tady Olomouc ožije, takže prosím tě, povídej, přeháněj.
1: Určitě, tak já bych vás ráda pozvala za tým Radia Čas na již 6. ročník největšího festivalu hudby a umění v ulicích Česka. Chtěla bych říct, že tady s naším promo týmem máme stánek vlastně v letním kině, kde malujeme na obličej, soutěžíme, děláme blbiny, takže budeme rádi, když se za námi zastavíte, pokecáte a užijeme si dobrou náladu.
0: Samozřejmě doufám, že bude dostatek stínu a tekutin, což kontroluju právě u tebe, nebo takhle, Kiki, doplňuješ tekutiny a hlavně všechny naše ostatní kolegáčky taky kontroluješ, aby byly pořádně nadopováni tou správnou tekutinou.
1: Samozřejmě, první věc, co jsem v pátek řešila, aby si nabalili spoustu vody, protože nás čeká, dívala jsem se na počasí, horký den, určitě je potřeba doplňovat.
0: Když jsem koukal konce na tu dlouhou dobu, tak ten horký odchov bude i do dalších dní, takže kdo rád léto s velkým L, které vlastně de facto začíná v těchto hodinách a dnech, tak si to může užívat i s týmem Rádia Čas v Olomouci. Užívejte si to taky, já vím, že to je hlavně pracovní sobota, ale užívejte to. Kiki, ahoj.
1: Děkuju a mějte se hezky, čauky.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1. Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš nulou. Rozhodni se správně. Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
6: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
7: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
6: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
7: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
6: Vaše práce,
7: vaše stopa.
6: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
2: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě 2 dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na artandlifeostrava.cz.
9: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
10: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
9: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Radio Čas. Jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v září.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Já si myslím, že tato věta, pojďme se bavit, by měla znít jako budíček prakticky každého z nás, až na ty největší optimisty, ti to nepotřebují. Nicméně oficiálně je to spíš taková sondáž, kde se můžete bavit třeba i ve společnosti Rádia Čas. Tak trošku s předstihem hlásím, že 24. června jste zváni i na havířovský čaj o páté s Rádiem Čas s našimi úžasnými DJi, a to konkrétně ve společenském domě Reneta. Takže retrodiskoška, jak má být, tak je zábavné kvízy, ochutné gastroceny, třikrát mňam. Řekl bych, že by to byla třeba ideální cena pro všechny pedagogy, kteří už těsně po uzavření známek na vysvědčení můžou trošku spočinout, i když oficiálně ještě ne. A teď něco hodně aktuálního, protože dneska probíhá 12. ročník pivobraní Nový Jičín. Doslova do písmene svátek piva na 30 regionálních mini pivovarů, různé gurmánské zážitky. Pozor, taky hudební zážitky, včetně Vysacího zámku nebo Pražského výběru. Kdybyste se chtěli stavit, počasí nám přeje, pivobraní.cz, tam se dozvíte víc. A kdybyste náhodou měli pocit, že jste něco přeslechli, tak kdykoliv podrobnosti o tom nejzásadnějším, nejenom na Facebooku, Instagramu Rádia Čas, ale taky na našem webu cazradio.cz, kde konec konců stále i v tomhletom počasí probíhá předprodej na podzimní událost s velkým P a velkým U, megakoncert Rádia Čas s takovými hvězdami, jako jsou David Koller, Lenny a Marpo Olympic, a v neposlední řadě jedinečný koncert Europe 21.11. a cazradio.cz. Vyberte si své místo v Ostravar aréně. Dobrý den.
1: Za námi týden plný výher. Rozdali jsme lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a kupu dalších.
2: Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
1: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: Ranní espresso s Investonou.
1: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
0: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Hity, které milujete.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Já malou mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
5: Jaj, tak ale to bych si dala.
4: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
5: Moment, jsi mi zase urazil.
4: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
5: No,
4: máš to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
5: Ani do kavárny mě nevezme.
4: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
2: Rádio.

0: Tahle roční doba, tohle období v České republice, mimochodem hezký den s rádiem Čas, bývá období, kdy v některých koutech světa, kde nás taky posloucháte, míváte dokonce chladněji, než je tady, jo? V těchto dnech máme teplý odchov, to už víme, zítra oficiálně začíná astronomické léto. My jsme se vás loni, někdy na konci prázdnin, ptali, co vám to léto 2025 dalo, co vzalo, co se vám povedlo. Tak schválně si to poslechněte.
1: Asi nejvíc se mi povedlo to, že jsem si našla práci po dlouhé době.
2: Našel jsem si přítelkyni.
3: Nejvíc se povedlo, udržovala jsem se tak jako v pohodě, takže žádný stres.
4: Co se mi nejvíc povedlo? Já si myslím, že nejvíc se mi povedlo s Ivinkou, že se máme rádi a že máme se furt rádi stejně tak, jak jsme se měli rádi furt.
0: Letní láska nečekaná. No uvidíme, co letošní prázdniny a vůbec léto 2026, které klepe na dveře, přiveze vám. Proč přiveze? Možná pěšky přinese, chůze je zdravá. V každém případě, ať je to bilancování na konci prázdnin nebo ještě lépe v září letošního roku, jen a jen pozitivní. Další muzika připravená. Užívejte víkend.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Radiočas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět

0: Sobotní siesta s Rádiem Čas a Radimem, krásný den vám přeju a teď by mohl dělat chytrého, ale ne, to jsou slova moudrých, ta opravdu nejdou ze mě. Podpírají nás lidé, kterým jsme oporou, když už je ouvej, podporujeme se navzájem a zrovna teď, ve chvíli, kdy si potřebuju odskočit, doplnit tekutiny, abych tady neuschnul za mikrofonem, v záloze vidím jako takový pomyslný maják na moři, případně bojku, kdybych už plaval, kolegyni Marcelku Fabiánovou, která mě zachrání dalším moravskoslezským okénkem. Takže co je nového u nás doma, Marcelko, předávám slovo a za chvilku jsem zpátky.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. V Moravskoslezském kraji se bude lidem opět lépe dýchat. Hejtmanství totiž uzavřelo další dobrovolnou dohodu o ochraně životního prostředí nad rámec zákona, a to se společností Ostravsko-Karvinské koksovny. S krajem už v tomto duchu spolupracují podniky, jako je například Teva, Třinecké železárny, chemička Borsodchem, Bohumínský Rockwool, Olvest Břidličná a nebo Biocel Paskov. Více podrobností dodává hejtman kraje Josef Bělica.
3: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, asi to moc vážím.
2: K aktivitám, které mají pozitivní vliv na životní prostředí, se ale zavázal i Moravskoslezský kraj. Ten například financuje nadlimitní čištění komunikací, výměnu starých kotlů v domácnostech, regionální monitoring kvality ovzduší, ale podporuje také obce v lepším nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A léto v Moravskoslezském kraji za chvíli odstartuje ve velkém stylu a nuda v regionu rozhodně nehrozí. Už 1. července vypukne v Dolních Vítkovicích 4denní hudební maraton Beats for Love. Ten výrazně podporuje moravskoslezské hejtmanství, stejně jako celou řadu dalších kulturních událostí, které dělají z regionu srdce letní festivalové sezóny. Velkou faninkou a pravidelnou návštěvnicí akce je také náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková, která z letošního nejdražšího a nejnabitějšího programu v historii vybrala své tipy, které by si návštěvníci neměli nechat ujít.
4: Všechny 4 dny jsou plně nabité a bude těžké vybrat tu správnou stage. Nesmírně se těším na Dimitriho Vegase, protože v loňském roce mu to nevyšlo, aby tady přiletěl. V sobotu bude Charles David, ale samozřejmě jsou tam i jiné další hvězdy, které stojí za zmínku, a to třeba klasika Paul van Dyka nebo EMDC, a hodně se těším na Faráře, který tento styl hudby hraje, produkuje, takže bude to určitě zajímavé.
2: Kromě nabitého programu na 15 scénách čeká návštěvníky také bohatý doprovodný program. Pořadatelé ve spolupráci s krajem a dopravci navíc navýší i noční spoje a kapacitu ubytování v regionu. A na místě budou posíleny i zdravotní hlídky a preventivní týmy. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
6: vaše stopa.
7: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
9: přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
10: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
11: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
10: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
12: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
13: Radio Chat.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: prostřednictvím Rádia Čas bych v tuto chvíli měl speciálně pozdravit hlavně rybičky, následované v těsném závěsu raky a dokonce i štíry, což mě překvapilo, protože podle statistik a průzkumu mají největší, řekněme, slabost a nebo cit pro věci mezi nebem a zemí, speciálně pro horoskopy. A pro ty z vás, kteří by mi to chtěli vymluvit a jsou věční pochybovači, tak v podstatě taky mám odpověď, protože oficiálně je Česká republika v kozorohu, že jo, 1.1.1993. A to je sice pracovitý národ, ale taky má tendence pořád si stěžovat a nedůvěřovat, takže... Milane?
1: Sobota bude dnem energeticky vyrovnaným. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty solárně vítané, tak také ty problémové konfliktní. Dít se toho tedy bude hodně, a to na obou stranách spektra. Ty problémové události mají karmický charakter, tedy kořeny příčin jsou v dávné minulosti. Nadít se tak můžeme události, které budou vykazovat prvky opakování toho, co už se kdysi dělo. Můžeme tak být svědky prastaré moudrosti, která říká, člověk, v tomto případě lidstvo, dostává lekce, pokud se nepoučí, lekce se opakují. V běžném životě pak budeme svědky mnoha změn, kdy budeme v neustálém pohybu a nudit se rozhodně nebudeme. Neděle bude obdobná, jen se k tomu všemu přidají naše častěji projevené vyhrocené emoce. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
0: Tolik malé astrologické popostrčení na víkend. Milane, díky moc. I já se vám poděkuju za milou společnost tam na druhé straně. Doufám, že se nepotíte jako masíčko teď při nějakém rožnění nebo grilování na zahrádkách, což jde krásně cítit skrz naše otevřená okna. Prostě hýčkejte se, užívejte víkendovou siestu, dobrou chuť a příjemný poslech s Rádiem Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Haj, haj a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
9: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Já malu, mám já pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Jaj, tak ale to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
2: Moment, jsi mi zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No,
1: já to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
3: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém a hlavně o té správné energii. Jak to udělat, aby naše tělo fungovalo, nebolelo a abychom zažívali radost z pohybu? Jak moc se na našem těle projevuje stres? A platí, že čím více se hýbeme, tím lépe se cítíme? No tak přesně o tom se dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. Evou Rigler.
3: Fyzioterapeut, táta a milovník pohybu, který moc dobře ví, co s člověkem udělá tělo plné bolesti. Protože si sám tímhle peklem prošel. Právě toho dovedlo ke studiu fyzioterapie. A dneska pomáhá lidem dostat se zpátky do vlastního těla. V ordinaci naslouchá. Na Instagramu boří mýty a doma je tátou, který ví, že nejvíc někdy bolí věci, které nejsou vidět ani na rentgenu. Má rád fakta, ale hlavně potřebuje, aby to fungovalo. Ne na papíře, ale v reálném těle a reálném životě. Michal Tichov je hostem dnešního podcastu Energiemi. Michali, dobrý den, já vás tady moc vítám.
4: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
3: Tak já už jsem naznačila, že vy sám jste si prošel vlastně nepříjemnou zkušeností se svým vlastním tělem, která vás dovedla ke studiu fyzioterapie. Co to vlastně bylo a jak jste se s tou dostal?
4: Že mě k fyzioterapii vedlo to, že jsem si sám prošel výřezem ploténky, což mě prakticky paralyzovalo půlku nohy. Je to úraz nebo řekněme zdravotní stav, kterým si projde mnoho lidí a není to úplně jako žádná sranda. Pro mě jako mladého sportovce to byl poměrně velký šok. V tom sportu mě to docela dost omezovalo, respektive mě to z něho vyřadilo na nějakou dobu. A ještě horší na tom bylo to, že mi vlastně v tu dobu nikdo neuměl pomoci. Protože není typické, že se výřez ploténky stane u tak malého člověka v těch 17-18 letech. A na základě toho já jsem se teda tak, řekněme, jako babral v tom zdravotním stavu skoro 3 roky a ve finále jsem si z něho pomohl sám. A když už jsem měl jít podle doktorů na operaci, tak jsem byl v takovém stavu, že jsem věděl, jak mám cvičit. Sám jsem si k tomu nějak experimentálně došel. A když jsem cvičil, tak mi to dělalo dobře. A když jsem nějakou dobu přestal cvičit, tak to zas dobrý nebylo. Takže jsem cvičil a z toho stavu jsem se plynule dostal.
3: Takže už na začátku se vám teda potvrdilo, že pohyb je cesta k uzdravení?
4: Dalo by se říct, že v tomhle tom případě jediná, protože když cvičit nebudu, tak moje kondice bude klesat a budu ten zdravotní stav, který se nutně nemusí měnit, ale budu ho hůře snášet. A pokud se pozitivně mění, tak je to samozřejmě super, ale ten stav může být setrvalý a já ho skrze tu moji zvýšenou kondici můžu snášet mnohem lépe a moje kvalita života tudíž jako bude růst. Takže určitě, pohyb je jediná cesta.
3: Michali, dá se v tom případě i aplikovat to pravidlo, že čím více se budeme hýbat, tím budeme zdravější? Platí prostě ta přímá úměra, čím víc pohybu, tím víc zdraví?
4: Dalo by se říct, že ano, ale zároveň tam platí pravidlo všeho s mírou. Protože čím více se hýbat, se můžeme dostat až tím, že se hýbeme profesionálně. A pokud se hýbeme opravdu hodně a intenzivně trénujeme, tak zase ta křivka se z té zestupné může obrátit v tu sestupnou, pokud to přeháníme. Jo? Takže u profesionálních sportovců si hodně hlídáme, aby to nešlo přes míru. Ale pro většinu lidí platí, že čím více se hýbou, tím lépe na tom zdravotně budou.
3: Že to je možná taky takový jeden mýtus, tak pojďme je bořit. Já bych říkala, že vy jste takový bořič mýtu. A něco, s čím já se relativně dlouho setkávám, je to, že když budu cvičit břicho, když budu dělat plank, když posílím ten core, primárně vlastně posiluju záda. A že to musím dělat, abych měla zdravá záda. Je to mýtus nebo je to pravda?
4: Do jisté míry je to pravda, protože jakékoliv posilování, ať už je to posilování trupu nebo posilování kyčelních kloubů nohou nebo obecné prostě posilování těla, tomu tělu vždycky dělá dobře. A může se stát, jak jsem zmínil, u toho mojeho výřezu, že zlepšení kondice těla povede k tomu, že se budu cítit lépe. Ať už to jsou záda nebo jakákoliv jiná tělesná část. Každopádně takovéto cvičení kor a aktivace hlubokého stabilizačního systému, to je takový, řekněme, i balgin české rehabilitace. Jo, když někoho bolí záda, tak doktor nebo fyzioterapeut velmi často řekne, tak jdeme cvičit kor, máte slabý břicho. A ono to velmi často tak je a velmi často to tak není. Jo? Ale je to taková první věc, která se může vyzkoušet a když to funguje, super. Když to nefunguje, tak musíme hledat někde jinde.
3: Stává se spíše častěji, že to funguje nebo nefunguje?
4: Já bych řekl, že je to tak 50 na 50, ale u hodně lidí, kteří začnou třeba

0: setkala s informací, že napětí svalů kolem pusy souvisí s pánevním dnem. Jak to může souviset? Jak se tyhle věci můžou propojit?
1: Čistě technicky, jak máme na našem pánevním dnu svěrač, který uzavírá naši trávicí trubici, tak naše ústa mají velmi podobný tvar, konkrétně rty, a jsou taky kruhový svěrač, který uzavírá trávicí trubici, akorát z druhé strany. A pokud to napětí těch svalů kolem toho vstupu je špatné, nízké, no špatné, prostě je snížené, tak někdy bývá to napětí snížené i v oblasti toho výstupu.
0: To znamená, že se to může projevit jak? Nebo jak my sami to poznáme?
1: Může se to projevit tak, u žen typicky třeba problémy s inkontinencí, u mužů to nebývá tak často, u mužů to třeba často bývá erektilní dysfunkce, ale pokud je povolené napětí v oblasti čelisti nebo řekněme těch té dutiny ústní jazyka hlavně, tak obecně klesá napětí v celém tom systému. Jo, máme potom předsunutou hlavu více, jsme trošičku více zhrbení, najednou ten hrudník nesedí nad pánví tak, jak by mohl, a to napětí se rozladí až směrem dolů k tomu pánevnímu dnu, respektive ke kyčelním kloubům a pak až k chodidlům. Prostě, když někde v tom těle to napětí není optimální, tak se to potom kompenzuje někde jinde. A zpravidla to po těch jednotlivých patrech funguje tak, že jedno patro se stáhne, druhé povolí, další zase stáhne a další zase povolí. A jenom záleží, kde to napětí je.
2: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem.
1: My se teď bavíme o tom negativním kontextu, o tom, jak to probíhá negativně a zpětně, jak nás ovlivňuje, když něco nefunguje. Ale naopak, když si třeba budeme povídat o tom, že něco konkrétního, nějakou svalovou partii začneme cvičit. Může se to třeba projevit i v tom, že nějaká úplně jiná nečekaná svalová partie posílí, nebo že získáme nějaké dovednosti, o kterých jsme netušili, že je máme?
2: Může se to stát a je to taková jako velmi obsáhlá otázka. Jo. Nicméně, když to vezmeme jako takový typický příklad, že budeme chodit do posilovny a budeme cvičit třeba dřepy, velmi populární cvik, zatížíme ho nějakou váhou, tak ten dřep dominantně zatěžuje naše dolní končetiny, stehna, jíždě, ale to je to dominantní zatížení, tam se odehrává nejvíc práce. Nicméně, pokud pracujeme už s větší váhou, tak nám rozhodně zesílí trupové svalstvo, rozhodně nám zesílí třeba i krční svalstvo a ruce, pokud držíme na zádech nějakou činku, a obecně to na naše tělo bude mít pozitivní vliv ve smyslu tom, že to bude budovat větší svalové napětí a větší kondici vlastně všude.
1: A vy jste mi povídal o tom, že co se stane s naším tělem, když začneme trénovat kotrmelce. Tak pokud já bych se teď rozhodla, že si natáhnu žíněnku a začala bych cvičit kotrmelce, jaký vliv to na mě může mít?
2: Když někdo bude dělat kotrmelce a nikdy předtím je nedělal, tak rozhodně potom, co zvládne udělat 3, 4, 5 kotrmelců za sebou, tak bude mít lepší toleranci k tomu, že se mu točí hlava, určitě líp bude snášet kolotoče, ale zároveň získá i lepší prostorovou představivost. Protože ten kotrmelec je ze začátku, proto tělo takový stav paniky. Najednou ještě, když to děláte s otevřenýma očima, tak najednou vidíte, jak se ten svět kolem sebe točí a tělo má tendenci hledat nějaký fixní bod v tom točení. A když se to opakuje pořád dokola, tak vy skrze tu zlepšenou prostorovou orientaci v rámci toho kotrmelce můžete získat třeba lepší prostorovou orientaci při řízení v autě. To znamená, že můžete mít širší zorné pole, případně, když otočíte hlavou a podíváte se doleva nebo doprava, když se na křižovatce, tak ten prostor budete vnímat mnohem lépe a zpracujete tu informaci z toho prostoru mnohem rychleji, protože máte lepší prostorovou orientaci, jenom skrze to, že děláte kotrmelce.
1: Máte třeba i z vlastní ordinace nějakou takovou zkušenost, že někdo přišel, vy jste mu doporučil určité cvičení, jemu pasující na míru, a on potom přišel s tím, že se mu zlepšilo něco úplně jiného, než čekal?
2: Ano, tu zkušenost často mívám a kdybych měl dát třeba konkrétní příklad, tak jsme s jedním pánem řešili to, že ho bolí koleno u běhu. A ve finále, když jsme vyřešili to koleno u toho jeho běhání, tak jsme zjistili, že najednou může spát na boku, na kterém se mu spí dobře, ale posledních 10 let na něm ležet nemohl, protože mu to působilo diskomfort někde v zádech. Když jsme vyřešili koleno, tak mu ve finále povolili i ty záda, protože se trošičku zase změnilo to napětí v těch jednotlivých patrech toho těla. Povolilo koleno, povolili kyčle, zlepšila se funkce břicha při tom běhání a tak dále, se to řetězilo.
1: Když jsme si povídali o tom, že více pohybu ne úplně vždycky, znamená, že je to to lepší pro člověka. Platí ale třeba přímá úměra, že více tuku rovná se více bolesti, nebo i tady jsou výjimky?
2: Dalo by se říct, že tenhle ten příklad zrovna, tahle ta přímá úměra univerzálně platí. Protože zvýšené množství tukové hmoty samozřejmě není jediná věc. Jsou lidé, kteří jsou takzvaně skinny fat, nemají skoro žádnou svalovou hmotu a mají trošku tukové hmoty a nevypadají, kdo ví, jak tlustí. A pak máte lidi, kteří mají dost svalové hmoty a jsou trošičku oplácání tím tukem a ve finále vypadají, že jsou mnohem mohutnější. Ale ty lidi v tom poměru té tukové a svalové tkáně na tom budou lépe než ti hubení, kteří toho tuku mají trošku. No a pokud mám na sobě větší množství tukové tkáně, a pokud se bavíme obzvláště o těch extrémních situacích, tak s tím je nezbytně spojená i nějaká metabolická porucha, třeba zpracování cukru a tak podobně, inzulinová rezistence, a potom množství inzulinu v těle se podílí na tom, jaké množství zánětlivé reakce v tom těle máme. No a množství zánětlivé reakce je přímo spojeno s mírou bolesti, kterou prožíváme.
1: To znamená, že v podstatě ty naše stravovací návyky, potažmo potom i ta naše váha, můžou mít přímý vliv na náš pohybový aparát i třeba na kvalitu našich kostí a kloubů?
2: To rozhodně ano. To, že pokud budeme mít ve stravě třeba nízký příjem vitaminů, minerálů a obzvláště třeba bílkovin, budeme sportovat, no tak ta kvalita regenerace bude mnohem horší, pak budou horší naše výkony a ve finále ta svalová nebo vazivová nebo kostní tkáň na tom bude mnohem hůře, než za předpokladu, že bychom se stravovali dobře.
1: Jídlo, pohyb, spánek, to jsou takové ty faktory, o kterých se hovoří v rámci zdravého životního stylu. Mm-hmm. Nicméně něco, co mnohdy nemůžeme eliminovat nebo úplně nějakým způsobem kontrolovat ve svém životě, je třeba stres, přetažení a únava. Jak se můžou právě tyhle třeba stresové faktory potom propsat do toho našeho těla? Dává nám i to naše tělo vědět o tom, že hele, tohle už není v pořádku?
2: Rozhodně. Dává a může to třeba přijít tím, že pociťujeme nějakou dlouhodobou vyčerpanost. Je dobré poznamenat to, že tělo nezná moc velký rozdíl mezi fyzickým a psychickým stresem. Respektive po metabolické stránce ano, ale pro mozek je to pořád stres. A pokud si budete 2 hodiny zaběhat, nebo budete sedět 2 hodiny v nějaké zácpě, kde prostě chytnete nervy z toho a bude to pro vás stresující, nikam se to nebude hýbat, budete někam spěchat, tak večer z toho ten mozek bude stejně unavený, jako by měl intenzivní sportovní zátěž. Vyčerpá se, protože je to pro ně stresová situace. No a pokud se tomuhle tomu vystavujeme dlouhodobě, intenzivně, no tak pochopitelně ten nervový systém z toho bude vyčerpaný. Ať už to přeháníme se sportem, anebo máme prostě stresující zaměstnání, pohybujeme se ve skupině, ať už kolegu v práci, nebo třeba spolužáku ve škole, která je pro nás stresující, tak ten nervový systém z toho bude vyčerpaný a v extrémních případech to může vyústit třeba v nějaké autoimunitní onemocnění. V tom lepším případě to třeba bude jenom ta chronická únava.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem.
1: Za mě je zajímavá zkušenost i ta, že ve chvíli, kdy třeba strávím nějaký den o víkendu v horách, klidně zvládneme 40 kilometrů větší převýšení, jdeme v nějakém rychlém tempu. Já jsem samozřejmě unavená, to tělo dostalo pravděpodobně svoji dávku stresu, ale toho fyzického. A ta hlava je čistá. Cítím se skvěle, cítím se krásně, je mi prostě báječně. Ale když mám dlouhodobý nějaký hodně náročný pracovní výkon, nebo kdybych prostě tu sobotu, neděli strávila na důležité pracovní akci, která by klidně trvala 6-7 hodin, tak se cítím vyčerpaná, unavená, vyšťavená. Takže jaký vliv má ten pohyb na ten náš mozek z toho hlediska psychického?
2: Ten pohyb, jak jsem říkal, je sice stejně stresující pro ten mozek. Na druhou stranu při tom stresu, který máme třeba na té schůzce důležité, a při tom fyzickém stresu je rozdíl v tom, jaké se vylučují hormony do těla. To, že víme, že se nám při pohybu, ať už to hodně intenzivním nebo méně intenzivním, vylučují do těla jednak tělu vlastní opiáty, které trošičku snižují míru bolesti, kterou pociťujeme a jsme z nich takový jako veselější. No? A zároveň se nám vylučují do těla endorfiny. Jsou to velmi podobné látky a mají podobný efekt. A ty endorfiny právě z té fyzické zátěže a taky z toho, ta radost toho, že můžeme vypnout tu hlavu, přeladit ten systém do něčeho jiného, co nám pomůže od toho, co nemáme rádi, z toho psychického stresu zrelaxovat, no tak to má pozitivní efekt. Nicméně po té obchodní nebo pracovní schůzce a i po tom fyzickém stresu potřebujeme zhruba stejnou míru spánku. Jedna nás relaxuje více po té fyzické stránce, druhá po té psychické. Ale to tělo si potřebuje tak jako tak odpočinout.
3: Posloucháte podcast Energie My. Podcast, který vás nabije energií.
1: Když si bavíme o tom pohybu, tak dá se třeba říct a specifikovat, která pohybová aktivita je pro nás prospěšnější? Jestli třeba lépe bude kultivovat to naše tělo a pohybový aparát třeba vytrvalostní aktivita typu plavání, běhání, svižná chůze, hory, nebo naopak ten silový trénink, kde se zaměřujeme na konkrétní svalové partie?
2: Není úplně jedno lepší než druhé, každému tomu tělu přináší něco jiného. Pokud půjdeme na ten trek do hor a budeme dělat tu aktivitu nízké intenzity, řekněme tu aerobní v nízké tepové frekvenci, tak to jednak obohacuje naši aerobní zdatnost. To znamená, že jsme schopni více kyslíků dopravovat do těla při té pohybové aktivitě a zároveň to pro to tělo není tak metabolicky zatěžující. No, to je taková ta pohodová výjížďka na kole, pohodová procházka do hor, kde zrovna nespěchám do kopce na nějaké tempo. A pak máte tu intenzivní pohybovou aktivitu, což může být třeba posilovna, nebo fotbalový zápas, nebo nějaký intenzivní trénink, sprinty, prostě něco intenzivního, co to naše tělo, ten nervový systém a i ten kardiovaskulární systém vytočí na vysoké otáčky. A to je potřeba proto, abychom zase zvládali tuhletu vyšší intenzitu. Jo? Takže obojí dvojí to tělo kultivuje nějakým způsobem a je dobrý, když to máme v nějakém poměru. Pokud se samozřejmě chceme zlepšovat v tom, že jsme lepší vytrvalci, tak se budeme více kultivovat v té aerobní zdatnosti. A pokud chceme podávat ten krátký intenzivní výkon, ten silový, tak je lepší pro nás ta intenzivní aktivita. Obecně lidem, kteří se chtějí nějak hýbat a neví, jak začít, tak doporučuji, ať dělají to, co jim dělá dobře. Protože je důležité, aby dělali vůbec něco. A když už se trošku hýbou a chcou nějakým směrem se vydat, tak potom se bavíme o tom, kam se vydat a proč.
1: Pokud bychom si opravdu řekli, že já jsem ten milovník kardia, jsem opravdu milovník plavání, turistiky, běhu, cyklistiky a jsou to ty vytrvalostní pohybové aktivity. A moje kamarádka, se kterou jsem toto téma řešila, tak mě přesvědčovala o těch benefitech silového tréninku, který ona miluje. A já se k němu nějak nejsem schopná dokopat. Má význam dělat jakoukoliv z těch aktivit, když jsme teda hobíci, nejsme prostě profesionální sportovci. Má význam dělat nějakou z těch sportovních aktivit bez toho, aniž by jedna nebo druhá zařadila část buď to toho silového tréninku nebo té vytrvalostní aktivity?
2: Určitě. To, co popisujete, tak ten aerobní sportovec vždycky bude nějak benefitovat z toho silového tréninku a tak stejně ten silový sportovec bude benefitovat z toho aerobního tréninku. Protože aerobní zdatnost i ta silová zdatnost jsou oba dva faktory, které determinují potom naši kvalitu života nebo fyzickou zdatnost obecně v pozdějším věku. Ale není, řekněme, jedna ušlechtilejší než ta druhá. Jo? Protože pokud máme na sobě hromadu svalů a potřebujeme víc nákupem 6 pater a zadýcháme se každé dvě, tak jako asi bychom potřebovali trošku víc té aerobní zdatnosti. No a pokud udýcháme krásně těch 6 pater, ale upadnou nám ruce, protože neseme 6 tašek v každé, jo, v cestě nahoru, tak to taky není dobrý. Takže ideálně by byla ta harmonie. Ale nebudu do toho nikoho nutit. Pokud vám to nedělá dobře a jezdíte na kole, plavete, běháte, tak za mě úplně v pohodě. Pokud vás to nějak jakoby neomezuje v tom osobním životě a necítíte nikde žádný deficit, necítíte se slabá, že nezvednete, já nevím, kufr na střechu auta nebo těžký hrnec na horní poličku, a tak proč by člověk měl dělat silový trénink?
1: No tak lehce eliminující a omezující to je, protože ta síla v těch pažích není taková, jaká by mohla být. A nicméně opravdu nějaká představa činek je pro mě dost odpuzující a není to něco, na co bych se teda těšila, na rozdíl třeba od toho běhu nebo těch hor.
2: A ono to nutně nemusí být činky. On to může být třeba medicimbal, nebo to může být pár kliků bez těch činek, nebo nějaká výdrž ve stojce, nebo jiné zatížení těch rukou. Eventuálně to může být pilates. Pilates je do jisté míry taky silový trénink. I yoga se dá udělat silově.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem a za chvíli budeme pokračovat.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital CZ. Stavíme na důvěře.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
7: Hity, které milujete. Rádio

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem. Když se bavíme o tom ženském organismu, o tom, co mu prospívá, dá se třeba říct, že i v nějaké určité fázi menstruačního cyklu u ženy dochází, dejme tomu, k horší regeneraci po tom výkonu, nebo třeba kdy i hrozí zvýšené riziko nějakého úrazu?
1: A je taková složitější otázka, ale pokusím se na to dát jednoduchou odpověď. To asi budete vědět líp než já, že máte nějakou energetickou bilanci v průběhu toho menstruačního cyklu. V některých fázích té energie je více, v některých fázích té energie je méně. Zpravidla tam, kde té energie máme méně, tak bychom měli trénovat trošičku méně intenzivně, aby to tělo zvládlo lépe regenerovat, protože ono neregeneruje jenom ty svaly, ale musí regenerovat také ty pohlavní orgány, které ten menstruační cyklus řídí do jisté míry. Chlap má tu výhodu, že jednou do měsíce, jakoby týden nekrvácí v kuse, tudíž nemusí kompenzovat ztráty krve a nemusí kompenzovat vlastně jakoby růst děložní sliznice. No, chlapi to má jednodušší. Žena, pokud chce lépe regenerovat kolem toho menstruačního cyklu, tak tam, kde má méně energie, nebo je více podrážděná, řekněme tím stresem, ať už to hormonálním, nebo psychickým, tak tam zvolní tu aktivitu. A to stejně platí i pro chlapa. Pokud má někdo více vytěžující práci, má více stresu, tak bude trénovat méně intenzivně, protože by to neuregeneroval. Každopádně u vás to je pravidelné a u mužů je to spíše nárazové. A co se týče toho rizika zranění, tak v průběhu toho menstruačního cyklu ženám řídne a houstne vazivo. A statisticky víme to, že kolem ovulace, tuším, že je to kolem ovulace, doufám, že se nepletu, tak máme data na to, že je zvýšený výskyt poranění předního křížového vazu. To znamená, že ženy, které v ovulaci se vystavují vysokému sportovnímu výkonu, tak mají výrazně vyšší riziko poranění toho křížového vazu než muži a zároveň větší než ženy, které zrovna nejsou v té ovulační fázi. Protože v té ovulační fázi je jednak zhoršená svalová koordinace trochu, a zároveň je to vazivo říčí. To znamená, že je jednodušší ho předrhnout.
0: Myslíte si, že teda by třeba i žena, která se pravidelně hýbe, sportuje, dbá o tu fyzickou schránku, takže by se měla více třeba zabývat tím menstruačním cyklem a i podle toho si upravovat nějaké množství tréninku a fyzické aktivity?
1: Máte dvě možnosti. Buď to, co jste řekla, řídit se tím vlastním pocitem, těma vlastníma biologickýma hodinama na bázi měsíce, které fungují. No a pak máte druhou variantu, brát hormonální antikoncepci, která tohle to vypne. Mm-hmm. No, a víme, že to není ta zdravá varianta. No, lepší, když to tělo funguje nějak jako přirozeně a my zacházíme s tím, jak to tělo funguje, nesnažíme se to nějak jako ošulit. Takže ano, měla by se tím řídit. Ale nejenom tím menstruačním cyklem nebo ovulačním cyklem, ale měla by se řídit taky tím, kolik má energie a kolik má toho stresu v životě. Protože pokud budu mít na bázi cyklu statisticky hodně energie, ale budu vyčerpaná z práce nebo budu vyčerpaná z toho, že jsem prostě měla 2 týdny stresové období, nevím, umřel mi pejsek a pohádala jsem se s mamkou a budu se vystavovat vysoké fyzické zátěži, no ten nervový systém to nebude zvládat úplně dobře a zase mi hrozí riziko toho, že se zraním. Tak stejně je to se spánkem. Je to bilance více faktorů, ale u mužů a žen je ten rozdíl, že do toho vstupuje ten menstruační cyklus.
0: Michale, vy jste zmínil spánek. Jak moc je spánek zásadní pro to zdraví našeho pohybového aparátu? Hraje tam nějakou roli?
1: Hraje obrovskou roli. Je to společně se stravou, pohybem a řekněme ještě se sociálním kontaktem, na který se často zapomíná, tak jeden z těch hlavních pilířů. A pokud ten spánek je dobrý, tak to tělo zpravidla funguje dobře. A pokud je horší, tak na nějakou kratší dobu může fungovat docela dobře, ale z dlouhodobého hlediska si to vybírá nějakou daň. Protože méně spánku znamená méně regenerace a méně zregenerované tělo hůře snáší běžný život. O to hůře ten sportovní.
0: Pokud si ještě budeme držet toho, jak jste říkal, že pokud má žena více stresových faktorů, jsou tam nějaké hádky, pracovní přetížení, třeba i případně nedostatek spánku, takže ten pohyb navíc může být stresujícím faktorem. Může to ale třeba fungovat i úplně naopak, že ve chvíli, kdy jsme přetažení z práce, máme toho plnou hlavu, tak si vyloženě cítíme, že chceme říct, potřebuju si vyčistit hlavu a jdu za tou pohybovou aktivitou. Takže může to fungovat i obráceně, že si nepřidáváme stres, ale naopak, že ho eliminujeme?
1: Může, jak už jsem zmínil, jak tam fungují ty hormony, ty endorfiny nebo tělo vlastní opiáty. A hodně záleží na tom, jak intenzivní ta fyzická aktivita je. Pokud půjdu na procházku, super. Pokud se projedu projet na kole, super. Pokud se půjdu zlehka proběhnout, super. Pokud mě čeká hodinu a půl intenzivní trénink, který ze mě vymačká poslední kapku energie, tak to není úplně vhodná volba tady v tomhletom období zrovna. Byť to někomu může udělat v tu chvíli dobře, tak z toho dlouhodobého hlediska je to spíše destruktivní, protože tomu tělu vlastně přidávám další fyzickou zátěž, další stres, vyčerpávám to tělo, tlačím ho na hranu výkonu a nestíhám regenerovat. Z dlouhodobého hlediska to není dobrý.
0: Takže jaké máte doporučení ve chvíli, kdy teda opravdu procházíme třeba větší stresovou zátěží, která nepramení primárně z pohybu, ale máme tu potřebu eliminovat ten stres nějakou formou pohybu. Tak jaká je ta správná cesta? Co máme udělat, abychom si dopřáli radost pro tu psychiku i pro tu naši tělesnou schránku?
1: Pohybová aktivita nižší intenzity, procházka, běh, házení si míčkem o zeď, zatancovat si, udělat si pár kotrmelců, protáhnout se, dát si nějakou jednoduchou jogovou sestavu, nebo si jenom lehnout a dýchat a vnímat, jaké to tělo je a chvilku se dostat z těch myšlenek z té hlavy do toho těla. Protože každá ta aktivita nízké intenzity vám pomůže do toho těla se lehce dostat, aniž by toto tělo nějak metabolicky zatížilo. A už jenom to, že se tou myšlenkou dostanete do toho těla, tak utíkáte vlastně z toho stresu.
2: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem a za chvíli budeme pokračovat.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas a dneska si povídáme s fyzioterapeutem Michálem Tichovem. My si tady povídáme, sedíme na židlích u mikrofonu a já jsem se setkala mimo jiné s informací, a to se možná na vás obrátím s tím, jestli mi to vyvrátíte nebo potvrdíte, že by bylo fajn pro nás lidi, kdybychom neseděli tak moc na židlích, sedačkách a v pohodlných křeslech, ale že bychom měli mnohem více sedět na zemi. Je to mýtus nebo je to pravda?
1: Řeknu to jako správný fyzioterapeut, to záleží. Záleží na tom, jaké jsou ostatní pohybové aktivity, které děláme. Já třeba miluju náš sítě zelený gauč. Je pohodlný, dobře se mi na něm leží, občas na něm usnu a spím na něm až do rána a za nic bych ho nevyměnil. Ale taky si uvědomuju, že to není úplně stanoviště, na kterém bych měl strávit 10 hodin denně. Byť bych třeba někdy mohl, kdybych v nějakém fiktivním světě neměl děti a práci. Ale sezení jako takové není špatné, jenom je důležité měnit ty pozice. A pokud sedíte na zemi, která je tvrdá, tak ono vás tuto pozici donutí změnit. Protože tam vás to bude chvilku tlačit do zadku, tam vám v tureckém sedu po 15, 20 nebo 40 minutách začnou trošičku tuhnout nohy, tak si k tomu kleknete nebo si k tomu dřepnete a ta zem vás více nutí uhýbat tomu diskomfortu, který vytváří. Ten gauč ne. Na gauč se rozplácnete a zvládnete tam 3 hodiny ležet u dlouhého filmu, aniž byste se zvedla. No, takže je to fajn. A zároveň je to budování, řekněme zase takového benefitu do budoucnosti, do dlouhověkosti, protože zvednout se ze země je velmi důležitá vlastnost, obzvláště u starších lidí a mnoho starších lidí, kteří preferují to křesílko nebo ten gauč, tak se z té země zvednout už neumí. A když spadnou, tak je to v těch, řekněme, dramatičtějších situacích může někdy stát život. Když se nezvednou, nezavolají si o pomoc, a pak to může dopadnout všelijak.
0: Vy jste nastínil téma dlouhověkosti, toho, abychom byli zdraví a vitální až do toho vysokého věku. Jaké doporučení vy sám byste dal třeba mně, když vám řeknu, chci se dožít 110 let a chci tady být ve zdraví a ještě ve stovce chodit po horách. Co mám pro to udělat?
1: Asi bych se vrátil k těm 4 základním pilířům. Hýbejte se. Pokud se budete hýbat tak, jak se hýbete teďka, tak je to dobrý. Pokud k tomu přidáte trošku toho silového tréninku, tak ještě lepší.
0: Dobře, zamyslím se nad tím.
1: Dobře jeste a dobře spěte. A hodně důležité pro tu dlouhověkost se ukazuje ze studií taky, že je ten sociální kontakt. A eventuálně ještě to mít v životě nějaký smysl, který vás jakoby udržuje aktivní. No, takže ten silový trénink já zmiňuji schválně proto, protože s postupem věku to množství té svalové hmoty a tudíž i síly ubývá. A je to důležitá složka toho fyzického výkonu, který nám potom v pozdějším věku třeba slouží k tomu, že si ty tašky s nákupem vyneseme do 3. patra, když nemáme výtah, a nebo že budeme schopni si třeba na ty hory vyjít i v 80 letech. Protože ty nohy na tuto sílu mít musí. Když sice máme jako zdatné srdíčko, že vydržíme šlapat na kole, tak je to fajn, ale mít silné nohy na to, abychom vyšli do kopce a sešli ten kopec s těžkým batohem třeba na zádech, aby nás ty nohy nebolely, je ještě lepší.
0: Michál Tichov byl hostem dnešního podcastu Energiemi. Michali, já moc děkuji za báječné a obohacující povídání.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné.
0: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Ranní espresso s Investonou.
1: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
0: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Hity, které milujete.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Závratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Kamalu, mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
7: Já, tak ale, to bych si dala.
6: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. To je to, že...
7: Moment, jsi mi zase urazil.
6: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
7: No.
6: Já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
7: Ani do kavárny mě nevezme.
6: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas. Rádio.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
7: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
8: Přijďte si užít festival v ulicích v Ostravě Porubě. 26. a 27. června se na hlavní třídě a v okolních dvorech můžete těšit na hudbu mnoha žánrů, pouliční umění, dětský jarmark nebo workshopy. Prostě 2 dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
9: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Rádio Čas.
0: Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Já mám pocit lísko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Já, no, tak ale, to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
2: Moment, ty jsi mě zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No.
1: Je to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
2: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
3: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
2: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
4: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Ve středu ráno přijde Jan Dragon, poradce představenstva, a Petr Jurča, key account manager ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Kamelu, mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
8: Já, tak ale, to bych si dala.
7: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
8: Moment, jsi mě zase urazil.
7: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
8: No.
7: Je to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
8: Ani do kavárny mě nevezme.
7: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
0: Rádio.

0: zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
1: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
0: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.

0: Ještě dva dny plné zábavy, smíchu a dobrého jídla. Více na Art and Life Ostrava.cz.
1: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
2: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
1: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
2: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
1: Info a webkamera na www.sak.hlučin.cz.
2: Přijďte si užít havířovský čaj opáté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámil s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
5: Jdeme!
4: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: námi týden plný výher. Rozdali jsme lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a kupu dalších.
1: Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
3: Já, no, tak ale to bych si dala.
2: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To, ale, to už je, to,
3: moment, jsi mi zase urazil.
2: Ne, dobře, dobře. U Bohaté Lodyhy.
3: No.
2: Já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
3: Ani do kavárny mě nevezme.
2: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Mám prostě od pambička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
0: Ty, které milujete.
2: Čas. Rádio Čas.
0: Milujete. Rádio Čas.

0: konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve středu 24. června od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
2: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
3: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
2: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
3: Rádio

0: Radimem a Lenkou.
1: Kamelu, mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Jaj, tak ale to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je...
2: Moment, jsi mě zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No.
1: Já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas. Rádio.

0: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
1: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
2: Hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas. Hity, které mi...

0: box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Kamalu, mám já pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
10: Já, no, tak ale to bych si dala.
9: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To už je.
10: Moment, jsi mi zase urazil.
9: Ne, dobře, dobře. U bohaté Lodyhy.
10: No.
9: Je to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
10: Ani do kavárny mě nevezme.
9: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádio Čas.
1: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
1: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
0: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce,
0: vaše stopa.
1: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.

0: Vstávej a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
4: Radio Čas.

0: Radimem Alenkou.
1: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Ale to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To může.
2: Moment, jsi mi zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No,
1: je to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas. Rádio.

čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Já mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Já, no, tak ale to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To, ale, to už je...
2: Moment, jsi mi zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No,
1: já to, má to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas.

0: vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

násobí.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Kamelu, mám pocit blízko oříškového krému, táhne se to, někdy si zajdem.
2: Já, no, tak ale, to bych si dala.
1: Já ti to musím někde zanést bokem, protože nechci, aby zmezla do mojí kavárny. Jo. To, ale, to už je...
2: Moment, jsi mi zase urazil.
1: Ne, dobře. U bohaté Lodyhy.
2: No,
1: já to, mám to tam strašně rád a doporučuji, najdi si to.
2: Ani do kavárny mě nevezme.
1: Jednou, možná po víkendu 6 až 9 na Rádiu Čas. Rádio.

Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.